0: funguje. Jsi s ním spokojená?
1: Jsem spokojená velmi. Vidím, že tam je pro všechny důležitý respekt, což by měl být úplně základ veškerého bytí, a vzájemná inspirace.
0: Co je podle tebe pro děti

rozhovorem a hned jako někdo se s něčím narodil, k něčemu inklinuje, má nějaký vlohy, takže jsi si všiml, že jako já, jak se říká, mám dvě uši, jeden

0: dvě knížky. Jedna v roce 2016, čistě o paších, a tady to je taková rozpracovanější verze.
1: No a my jsme si u babičky v chalupě udělali takovou svoji základnu s Ivem. Vzali jsme si vždycky o víkendu baťušky, vzali jsme Cezara, i když se mu to moc teda nelíbilo. A zač

Vůbec ne a vůbec se za to nestydím. A mám radost, když se mi něco povede a klidně to řeknu. A nemám pocit, že jsem nafoukaný, jenom prostě mám... Víš, není to ten stav, jako že bych se chtěl...

Já tomu nebo o těch lidských XYZ, protože když jsem AD, tak já nemám ego, který musím prosazovat. Já nemám kariéru, kterou musím chránit, která přijde v šance.

0: novou tradici tady v Budějovicích?
1: Já pevně doufám, že ano, a vlastně bychom si velmi přáli, aby jsme takhle mohli pokračovat dál už pořád, protože myslím si, že jižní Čechy si tohleto zaslouží.

0: Činasky festivalem taky prošly, tak zkusím oslovit Michala, jestli by neměl kluce
1: zastavit.
0: Já myslím,
1: že by klidně mohl. Ještě musíme říct, že to bude v domě Štěpánka Netolického, ano, legendárního rybníkáře.
0: Takže všechno tohle, protože ten program stále...

vybudovali zcela nové expozice asijské a africké, kde také najdete hrošíka liberijského. Investovalo se sem 120 milionů z evropských peněz a tomu ještě

zkusit, jak vypadá Liberanova v praxi. A ten tábor je to týdenní příměstská škola dovedností, která bude

I když to tak na první pohled nevypadá, toto je budoucnost. Farma Milná zakoupila starý schwarzenberský statek v Olšově, který už zažil v historii ledacos. Studie na

budu mluvit. Je to spíš jako, že jsem takovej svědek, který je u takového malého zázraku, když člověk aspoň trochu vlastně obrátí tu pozornost do sebe a řekne si, no jo, já můžu přestat tohle dělat. Mm.

0: zvednout a opravdu jako to spopularizovat tak, aby ty Hořice se staly znovu tak známí a slavní, jako byly v těch dobách minulých.
1: A postavíš jednou to Pašovi?

A mě baví výzvy a mě baví samozřejmě hledat si tu cestu. Tím spíš, že ty jsi do toho vlastně zapojil jakýsi jiný rozměr než naprostá většina lidí, která kolem

Samozřejmě tisíce lidí, kdy se to všechno napočítá, protože jenom těch kapel je víc jak 500, to už jsem asi řekl. A my letos chceme udělat jeden speciální koncert. Já jsem říkal, uděláme

0: Snažím se to, po čem, o to, o čem sním, to, co si říkám, že bych rád udělal, tak se snažím to udělat.
1: Jo, mám to stejně, no.
0: Kniha teda je jedním z příkladů. Jo. Jsem měl teda

0: chtěl uzavřít to naše povídání a to v té formě, že jsem chtěl říct, že vlastně teď to možná někoho inspirovalo. A že by mě by to udělalo radost, kdybychom byli třeba malinkým kolečkem v soukolí toho, že ten člověk se posadí, napíše ti nebo ti zavolá, přijede a bude to pro něj mít hezký posun někam dál. A to by byla taková hezká tečka za tím naším povídáním, jak pravý klasik. A měl bych pocit, že jsme zase udělali něco dobře.
1: To zní skvěle. Já s tvou souhlasím, takže ty máš rád ty klasiky. Takže, no. Takže, no ale jmelí. A můžeme pokračovat.
0: A můžeme pokračovat. Milí diváci, takže vrátím to ještě jednou. Jestli vás tohle naše povídání inspirovalo, tak se nebojte. Tu adresu a ten kontakt jste viděli, uvidíte, takže nebojte se udělat něco sami pro sebe, protože tady jste dostali jakýsi základní malinký recept, že se to dá. Pod námi naše sociální sítě, kde si to zase můžete pustit, zastavit nebo si opsat tu adresu, protože mým dnešním milým hostem byl Richard Fierich a mě to hrozně bavilo. Richarde, děkuju.
1: Já děkuju za pozvání a děkuju tobě za to, že jsi to rozpohyboval. A děkuju všem, kdo nás poslouchali a jestli nás to inspiruje, tak já bych popřál jako docela dost odvahy k tomu, aby jsme se popasovali s tím, co tady je a brali tu AI nebo tu digitální výzvu jako něco strašně užitečného. Ale myslím, že jsme se dostali do takové doby nepohody a že k tomu přeju tu odvahu, aby jsme se pustili do té nepohody a jako odmakali si to, že budeme homo sapiens, kteří na sebe budou hrdí.
0: My to zvládneme.

0: Ale nejde jen o chvíle nejdramatičtější, jde o historii vůbec. Jak snadno zapomínáme na cestách světem, že fascinující děje dob minulých najdeme třeba už jen pár kroků od svého bydliště. A přesto jsme je zatím nedokázali vnímat.
1: Známe možná slovo pranýřovat někoho za něco. To znamená co, když někdo někoho pranýřuje, tí synonymů pro to máme. Trestat za něco, přesně tak. Takže tady sem byli umisťováni lidi za trest. Na základě práva, který Hořice měli, tak vás na ten pranýř umístili. V řádově to bylo třeba na několik desítek minut, mohlo to být třeba i několik hodin. To železo je původní, pak si ho můžete prohlídnout, tak za to železo vlastně vám dali krk, takže vás tam připoutali. No a kolem jdoucí teda mohli vidět, že teda jste něco provedli, byli jste tam všem na očích, takže ostuda samozřejmě.

dějinách Hořic na Šumavě se de facto odráží historie celé naší země. A příběhů těch je tu nespočítaně. Najdeme je třeba i v muzeu, nebo v parku Pašiových her, těch slavných Pašiových her, které v současnosti zkvétají a už dávno se staly i symbolem smíření a nových dobrých vztahů mezi Čechy a Němci.

0: Hořické pašivé hry jsou skutečnou součástí Evropy. Jsou součástí spolku Europasion a hrají v něm své důležité místo.
1: My si dneska v Hořicích scházíme s takovou poměrně neobvyklou výpravou. Já vzhledem k tomu, že jsem učitel a že učím češtinu a dějepis na Českokrumlovské